Či tu máš ty, maj, dobrej, veriem. Jo te pribeš, nu ja žunže, te cinč, tu ma sa tu, te am.